0: Phase mit.
1: Ciao, tohle je byt a napsal Kuba Juránek. Hezká písnička.